0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč se děti nikdy nesmějí, když hrají na schovávanou s onkologem? Protože ať se schovají kamkoliv, rakovina je vždycky najde.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, maximálně fun.

0: odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. května, 14. hodina odpoledne. Tak pozor, drazí posluchači, vypadá to, že každý třetí Čech si rád posílá lechtivé zprávy, fotky nebo dokonce videa. Podle nového výzkumu se takzvaný sexting stal běžnou součástí digitálního života, hlavně u mladších ročníků. No, hlavně ať vám ty úsměvné záležitosti omylem neutečou do špatných rukou, mohlo by to dopadnout dost blbě.
5: Ze společnosti.
6: V Týně nad Vltavou měli strážníci pořádný šok, když v lese narazili na bednu s něčím, co vypadalo jako lidské tělo. Nakonec se z mrtvoly vyklubala jen silikonová pana, kterou zloděj nejspíš ukradl a po nevyužití odhodil. Majitel ji ale poctivě dostal zpět, takže šťastný konec pro všechny, kromě zloděje, co si s ní asi moc neužil.
5: Kultura.
6: Herci Majer, Hádek, Révaj, Hejlík a Vaněk si dali oraz od manželek i mobilů a vyrazili na pánskou jízdu do Beskyd. Prý hledají vnitřní klid, nebo spíš jen pořádnou chlastačku a kocovinu, aby na chvíli vypadli z reality. Doufejme, že si s sebou alespoň vzali baterky do vibrátorů, když už telefony nechali doma.
5: Sport.
6: Češi jsou evidentně borci na netradiční sporty a vymýšlení vlastní kratochvíle, jako je třeba nohejbal, nebo dokonce dřevokopev, kde se hází hlavou. Jen si to představte, místo nudného cvičení na vás čeká bujará jízda na nafukovací trampolíně z prvky fotbalu a gymnastiky zvaná bosabal, která se pomalu rozšiřuje i u nás. Takže až zase někdo bude remcat, že sport je nuda, pošlete ho házet kozu na pole nebo se porvat s kartonovou trubkou.
5: Doprava.
6: Někteří řidiči dnes ráno evidentně zapomněli, že řídit s pár panáky v krvi není úplně nejlepší nápad, což si jeden chlapík z Budějovic ověřil na vlastní kůži. Jeho divoká jízda skončila dost kuriozním střetem s autem, které shodou okolností řídil policista mimo službu. Takže, pokud jste jeli okolo a divili se, co se to tam k sakru děje, už víte další průšvih, který nám zdržel ranní šichtu.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká taková ta typická májová houpačka, kdy nevíte, jestli si vzít plavky nebo zimník. Přes den se rtuť teploměru vyšplhá k 15, místy až k 17 stupňům Celsia, takže si na první opálení klidně můžete zajít do lesa, kde vás nikdo nevidí. V noci pak ale teploty klesnou až na 5 stupňů, zítra přes den se budeme plácat jen kolem 12 a v noci zase očekávejte přízemní mrazíky, což znamená, že nám zase může zmrznout to, co jsme zasadili, nebo ranní kafe.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít vliv, než po nocích se za volantem dřív. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám. Řidič, ten tvrdý chleba má, musí znát volant, prsty.

květič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a ku svýho srdce dát. Protože sednout za volant, jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojist musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jiný vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopatce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.

se točí autobus, já jednou jsem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám. Řidič, ten tvrdý chleba má, musí znát volant.

0: zakotvil v koši, holý život zbytočně prosí.
1: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
2: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: opravář. Přijel tam nějaký chlap s autem a povídá, prosím vás, mně vám se tady něco na tom motoru pokazilo a mě to auto nejede, tak on ten opravář zvednul kapotu, vzal šroubovák, takhle otočil tím šroubkem doleva a auto nastartoval a on říkal, jejda, vy jste šikovnej člověče, co budu dlužnej? A on povídá, ale nic, no co byste byl dlužnej, kdy to bylo minutu, a on pán, no ale nemůžu to chtít zadarmo, že jo, přece nemůžete šít, abych já teď odjel a vy si za to nic nevemete. A on pán, tak mi dáte 100 korun. Ale 100 korun? Když to bylo za minutu 100 korun, no. A on povídá, no tak mi to aspoň rozepíšte na ten lístek, co za minutu 100 korun. A on tam napsal 1 korunu otočení šroubku, 99 korun věděl kterým.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum.

0: Easy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. května, 15. hodina odpoledne. Češi se letos předhánějí, kdo bude mít největší bazén na zahradě, aby unikli té vedlejší kaluži starostí, co se na nás valí z televize. Někteří už si prý rovnou koupili i nafukovacího jednorožce velikosti menšího poníka, protože co jiného taky s těmi úsporami dělat, že jo. Hlavně, aby to v létě neprasklo, protože pak by byl bazén v prdeli a my s ním.
4: Ze společnosti.
5: Na Českých lvech se nedávno zjevila herečka tak odvážně, že na sobě neměla vůbec nic, čímž způsobila pořádný poprask a dokázala, že umění má mnoho podob. Fotografové nestíhali cvakat s pouští a někteří diváci si možná přáli, aby ceremoniál trval o něco déle. Bylo to prostě boží.
4: Kultura.
5: Už se to ví, pražští radní se prý zamysleli nad tím, jestli jsou tamní umělecké instalace dostatečně sexy a jestli by nechtěli víc kousavých detailů. Zřejmě se obávají, aby nám z té kultury nestuhnul pták, tak se chystají na pořádnou uměleckou erekci po celém městě. Kdo ví, třeba se dočkáme i nějakých soch, co nám budou radit, jak si užít večer bez studu.
4: Sport.
5: Máme tu žhavou sportovní novinku přímo z okresního přeboru, kde se fotbalisté místo kopání do míče chytali za prsa, prý aby se lépe připravili na drsný podzim. Trenér se pak jen smál a tvrdil, že to je nová regenerační metoda pro posílení týmového ducha, což nakonec potvrdila i rozhodčí v plavkách. Takže žádné strachy, naši borci jsou připraveni na všechno, hlavně na pozápasovou sprchu.
4: Doprava.
5: Řidiči v Českých Budějovicích si dnes ráno místo klidné jízdy užili offroad. Na komunikaci okolo výstaviště se totiž vysypala hromada hlíny a kamení, což s ní udělalo neprůjezdnou bažinu. Hasiči tam teď dřou jako mezci, aby se doprava aspoň v jednom pruhu zase rozjela a lidi stihli do Teska.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká oblačno, místy s deštěm, a to s teplotami mezi 6 a 16 stupni, takže na nějaké to lehké odhalování to dnes moc nebude. Zítra se sice srážky umírní, ale slunce se bude z mraky pořád přetahovat o pozornost, s ranními minimy kolem 4 až 7 a denními maximy mezi 11 a 14 stupni. No, to aby člověk místo opalovacího krému raději vytáhl deštník a na žhavé románky si počkal na lepší počasí, co vy na to?
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Soudruzi, úhel už naučili jsme se lamať, ale co nám robí neustále potíže, je náš krásný český jazyk. A k tému nám slouží, aby jsme dosahli určité dokonalosti, takzvané jazykolamy. Uvedu příklad první. Duty datel, tudy dudy, dudy, no kurva nic. Přistupím k příkladu složitějšímu. Ne na olejulu jili juliu, na olejulu juli si, jsi sam.
1: Crazy Radio.
0: Minimum muziky.
2: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Přišel pán do restaurace a povídá, prosím vás, já bych prosil guláš. On povídá ten číšník, no guláš jaký? Máme tady argentinský, maďarský, pikantní, slovenský, bratislavský, pražský, speciální delix. A turecký, palíte mi ten turecký, prosím vás. Tak mu dali turecký, že on se netapá. No bylo to výborný ten turecký guláš. A proč tomu říkáte turecký? A on pá, ten pes se jmenoval Sultán.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 15. května, slaví svátek Žofie. Toto krásné jméno má řecký původ a znamená moudrost. Všem Žofím přeji, ať mají den plný radosti a štěstí.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Crazy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. května, 16. hodina odpoledne. Českem hýbe bizarní případ, kdy jeden chytrák ukradl lebku svaté Zdislavy a pak ji pro jistotu zalil do betonu, no to je fakt síla. Policajti už ho sebrali, tak uvidíme, jestli to byl jen umělecký počin, nebo mu prostě jen hráblo. Hlavně, aby se ten beton neodlupoval, až se bude lebka vracet zpátky.
5: Ze společnosti.
6: Představte si ten šok. Česká policie dopadla šíleného zloděje, který ukradl lebku svaté Zdislavy, následně ji s klidem Angličana zalil do betonu a údajně s ním měl v plánu jít plavat do řeky. Chlapík prý nesouhlasil s vystavením relikvie, takže chtěl svaté dát betonové boty a poslat ji na věčný odpočinek do vodních hlubin. Teď si spíš užije pobyt za mřížemi, což je pro lebku asi bezpečnější než potápění.
5: Kultura.
6: Naše republika se opět drží na špici světového žebříčku v konzumaci piva na hlavu, což jen dokazuje, že Češi nedají dopustit na svůj tekutý chleba. Je evidentní, že v lásce k zlatavému moku se držíme hesla, kde pivo teče, tam se daří. A co si budeme povídat, občas ta láska k půl litru vede i k zajímavým historkám z putik, co?
5: Sport.
6: Tak to vypadá, že poslední pražské fotbalové derby se změnilo v takovou divokou párty, že se ani nedohrálo kvůli fanouškům na trávníku. Polští ultrastoprý okomentovali jako skvělou zábavu bez konce a zážitek jako z 90. let. No, aspoň že se naši kopálisti můžou pochlubit, že jim tribuny takhle šílí, i když je to stálo body a pokuty.
5: Doprava.
6: Na dálnici D1 u Průhonic se dnes tvořila nevídaná kolona, když si jeden šofér s očividně plným močákem usmyslel, že si prostě musí odskočit přímo u krajnice. Nejenže se tím postaral o pořádné zpomalení, ale podle svědků mu prý při té operaci uplavalo i něco víc než jen starosti, což na dálnici občas způsobí solidní divadlo. Provoz se postupně rozjíždí, ale humoristé na sociálních sítích už prý typují, co všechno se tam dalo během pauzy stihnout.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká sluníčko a teploty vyšplhají až k příjemným 24 stupňům Celsia, takže si vemte kraťasy a nebojte se ukázat trochu kůže, třeba i té, co už něco pamatuje. V noci to neklesne pod 12 stupňů, ideální čas na hříšné myšlenky a možná i nějaké to hříšné dovádění, protože raní ptáče dál doskáče, ale večerní sova si užije víc zábavy. O víkendu se prý počasí umoudří a teploty zůstanou příjemné, takže nezapomeňte na opalovák, ať nevypadáte jak krajče po týdnu na slunci.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
0: Crazy Rádio.
7: Dámy tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al viaje para buscar

0: This was a journey with Cyberdream.
1: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

vrcholí přípravy na Pražské jaro. Do Prahy přijede věhlasný německý dirigent, což by nebylo nic divného, že? Ale přivezl si sebou svoje noty. To by možná taky nebylo nic divného, kdyby ovšem takový ty allegra a ty různý znamínka nebyly. Byly v pořádku, byly v italštině, bohužel měli je v němčině. Běží zkouška orchestru, no, dirigent diriguje. Najednou si všimne, jak tam vzadu v sekci bicích ten trianglista tam začne, vezme ten triangl, začne tam tak různě kroutit, ohejbat, zastaví tu zkoušku. Říká, prosím vás, pane kolego, co to tam vyvádíte s tím nástrojem? Říká, co bych vyváděl? Mám tady napsáno ohne triangl.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Kizzy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. května, 17. hodina podvečerní. Zatímco se celebrity rozvádí a zase dávají dohromady, s kým nemají, obyčejní Češi se evidentně nudí, protože místo klasických seznamek teď frčí takzvaný slow dating a hledání partnerů v offline světě, třeba na kurzech keramiky, nebo si dělají takzvané self-date. No a někteří přisází na digitální detox a možná i na nějaké ty farmářské radovánky u kurínku, když už jsou offline. Jinými slovy, sousede, pozor na to, kdo vám pomáhá se sekačkou, aby vám pak nesekal i jinde.
4: Ze společnosti.
5: Tak to tu máme, v Jabloném v Podještědí se jeden expert pokusil ukrást lebku svaté Zdislavy, aby ji pak celou zalil do betonu. Jeho geniální plán. Pohřbít ji v řece, protože prý nesouhlasil s jejím vystavením. No co na to říct, někteří lidé fakt nemají všech pět pohromadě.
4: Kultura.
5: Zpěvačku Báru Basikovou prý dodnes neopustila neodpustitelná chyba, a to vše kvůli bývalému manželovi. Asi to nebude o špatně vypraných ponožkách, hold chlapi umí zatopit i po letech. Jestli se to Basiková někdy odnaučí, to je zatím ve hvězdách.
4: Sport.
5: Český brankář Jakub Dobeš zažil v playoff pekelné chvíle, když mu do sítě padaly góly, které by asi nechytil ani dorostenec, a střídání už viselo ve vzduchu. Překvapivě ho ale trenér v Montrealu nechal v brance se slovy, nechte ho v brance, což se ukázalo jako majstrštyk. Dobeš se pak za tuto důvěru odvděčil a ukázal, že i když to občas vypadá na propadák, důvěra se prostě vyplatí.
4: Doprava.
5: České silnice dneska opět předvádějí své parkovací umění, takže pokud máte cestu, připravte se, že si nejspíš budete moci v klidu domyslet děj všech svých oblíbených seriálů. U Prahy se na jižní spojce předvedl ohnivý kamion, a tak si teď tamní řidiči užívají neplánovanou nudli v nose, vlastně v koloně, kde se vzduch tetelí víc než láska. Raději si vezměte svačinu a knížku, tohle bude na dlouho.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nám celou Českou republiku zahalí převážně zatažená obloha s občasným deštěm, takže na plavky to fakt nebude, a teploty se vyšplhají jen na 13 až 16 stupňů Celsia, což je tak akorát na teplou bundu a kafe s kamarádkou, co zase řeší, proč jí to s Pepou neklape. Večer a v noci nás čeká pořádné ochlazení k 6 až 9 stupňům, tak si holky, které doufaly v nějakou žhavou noc, můžou akorát tak dát horký čaj a zavzpomínat. A pozor, zítra bude déšť dál pokračovat, takže plány na opalovačku raději odložte.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Předvojenskou prohlídku. No pán, nemůžu jít na vojnu, doktore, nemůžu. No pán, jak, proč? Nevidím. Pak mi to rozsvědčíte. No pán, doktore, lejte. Pojďte se, vidíte tamhle v rohu tu černou mouchu? No pán, vidím, pán, vidíte, já vůbec nevidím. Tak mu dali modrou knížku, nebo jak. Večer sedí doktor v biografu druhý den. Ten doktor sedí v biografu, kouká na film s titulkama v poslední řadě a kouká, vedle něj sedí ten voják a čile čte a kouká na film. Ten voják ho spatřil, tak se na něj podíval, zahrajoval mu hlavě, poklepal mu na ramenu a povídá tomu doktorovi: pane doktore, prosím vás, jsem tady dobře v autobusu na Liberec.
0: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
7: Whatever.
0: Z Crazy Radia.
8: Sexy.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Něco plno lety. Co je na tom vtipné?
3: Něco plno lety.
2: Jsi tu často?
3: Jsem tu s někým.
2: Hej, s kým?
3: Nepoznáš.

0: Zlatá svajba. Kmocháček povídá kmotra. Před 50 rokama jsme si slúbili věrnost. A vzpomínáš, tenkrát za tu stodolu tady jsme si dali tu první pusenku. Joj, tam to bylo pěkné, týka, co říkáš, 50 roku nechajme být, pojďme za tu stodolu, dajme si tu pusu ještě jednu. A ty starý blázne, co blbneš, prosím tě, po 50. Ty, já tam jdu za tu stodolu, já tam počkám, ven si šátek, don ti za mnou. Chodí tam 5 minut, 10 minut, kače, nikde doletí zpátky, to, co si míchá na šporétě, povídá, Hergotuš, já tam stojím jak to tele a ty si tady, co si mícháš na šporétě, proč nedošla? Naši mě nechtěli pustit.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. května, 18. hodina podvečerní. Celou republiku dneska zase potrápilo aprílové počasí, kdy si člověk ráno vezme trenky a odpoledne by potřeboval zimní bundu, což je fakt na bednu. Za to na sociálních sítích zase frčí fotky rozkvetlých pamperišek a grilovaček, takže Češi prostě jedou dál. A jeden vilný kocour z Brna dneska údajně oplodnil sousedovu kočku, prý to byla akce za bílého dne, no prostě chlapák.
4: Ze společnosti.
5: Kuriozní zásah strážníků v Týně nad Vltavou, oznámení o bezhlavém těle v lese nakonec vedlo k nálezu poněkud gumové dámy. Ukázalo se, že nebohá oběť je silikonová pana, která se ztratila svému majiteli po zřejmě neúspěšné loupeži. Evidentně se zlodějovi nelíbila natolik, aby si ji nechal, a tak ji prostě zahodil.
4: Kultura.
5: Český zpěvák Daniel Žižka se probojoval do finále Eurovize, a tak se na starém kontinentu prý divili, že i z Česka může vzejít něco víc než jen pivo a hokej. S písní Crossroads si podmanil porotu i diváky, takže teď můžou ti, co na nás házeli špínu, jen zírat.
4: Sport.
5: Tenistka Karolína Muchová sice v Římě na kurtech zrovna nezářila, ale za to prý totálně zbalila místní Italy svým kulinářským uměním. Její zlaté ruce totiž podle nich dokázaly udělat takovou pizzu, že i šéf kuchaři čuměli. Takže to v Itálii nakonec nebylo úplně marný výlet a krom tenisu se tam pálily i kalorie.
4: Doprava.
5: V Českých Budějovicích teď řidiči kroutí volantem u výstaviště a Teska, kde se jim na silnici vysypala slušná porce hlíny a kamení. Musí se tak poprat s nečekanou terénní vložkou, aby si z výletu nepřivezli suvenýry v pneumatikách. Tak snad nikdo nedostane nápad se v tom bahně rovnou zabydlet.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Zítra to bude tak trochu jako vaše poslední rande, chvíli jasno, chvíli mrak, a nakonec to stejně dopadne s deštěm, obzvlášť na východě. Přes den se rtuť teploměru vyškrábe jen k 15 stupňům Celsia, v noci spadne k 6, takže žádné divoké letní noci nečekejte, spíš si oblékněte něco na zahřátí, ať vám nenastydne nic, co by nemělo.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio.

Wollt ihr den zur

0: Ne, holka, ti musím říct, bezvádný farvopolicajtek. Normálně oni šli střílet kance a místo kance trefili náčelníka. Tak ho hodili do carevny a jeli s ním do nemocnice, tady na Bulavku a asi po 3,5 hodinách vylez chirurg a říká, pánové, ten průstřel nebyl smrtelný, ale proč jste ho vyvrhli?
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Le plaisir de mon cœur.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 15. května, slaví svátek Žofie. Toto krásné jméno má řecký původ a znamená moudrost. Všem Žofím přeji, ať mají den plný radosti a štěstí.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. května, 18. hodina podvečerní. Celou republiku dneska zase potrápilo aprílové počasí, kdy si člověk ráno vezme trenky a odpoledne by potřeboval zimní bundu, což je fakt na bednu. Za to na sociálních sítích zase frčí fotky rozkvetlých pamperšek a grilovaček, takže Češi prostě jedou dál. A jeden vilný kocour z Brna dneska údajně oplodnil sousedovu kočku, prý to byla akce za bílého dne, no prostě chlapák.
5: Ze společnosti.
6: Kuriozní zásah strážníků v Týně nad Vltavou, oznámení o bezhlavém těle v lese nakonec vedlo k nálezu poněkud gumové dámy. Ukázalo se, že nebohá oběť je silikonová pana, která se ztratila svému majiteli po zřejmě neúspěšné loupeži. Evidentně se zlodějovi nelíbila natolik, aby si ji nechal, a tak ji prostě zahodil.
5: Kultura.
6: Český zpěvák Daniel Žižka se probojoval do finále Eurovize, a tak se na starém kontinentu prý divili, že i z Česka může vzejít něco víc než jen pivo a hokej. S písní Crossroads si podmanil porotu i diváky, takže teď můžou ti, co na nás házeli špínu, jen zírat.
5: Sport.
6: Tenistka Karolína Muchová sice v Římě na kurtech zrovna nezářila, ale za to prý totálně zbalila místní Italy svým kulinářským uměním. Její zlaté ruce totiž podle nich dokázaly udělat takovou pizzu, že i šéf kuchaři čuměli. Takže to v Itálii nakonec nebylo úplně marnej výlet a krom tenisu se tam pálily i kalorie.
5: Doprava.
6: V Českých Budějovicích teď řidiči kroutí volantem u výstaviště a Teska, kde se jim na silnici vysypala slušná porce hlíny a kamení. Musí se tak poprat s nečekanou terénní vložkou, aby si z výletu nepřivezli suvenýry v pneumatikách. Tak snad nikdo nedostane nápad se v tom bahně rovnou zabydlet.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra to bude tak trochu jako vaše poslední rande, chvíli jasno, chvíli mrak, a nakonec to stejně dopadne s deštěm, obzvlášť na východě. Přes den se rtuť teploměru vyškrábe jen k 15 stupňům Celsia, v noci spadne k 6, takže žádné divoké letní noci nečekejte, spíš si oblékněte něco na zahřátí, ať vám nenastydne nic, co by nemělo.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Život každýho z nás má někdy slabší chvilky. Až je budeš zase někdy mít, tak si vzpomeň na mě, že i já se tímhle někdy procházím a jsem prostě v hajzlu.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje tchýně mi včera řekla, že by pro mě udělala cokoliv. Tak jsem jí řekl, tak zkus třeba na týden zmizet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, maximálně fun.

0: Vítr teď na louce docela rozfoukal hromádku popela.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Proč se děti nikdy nesmějí, když hrají na schovávanou s onkologem? Protože ať se schovají kamkoliv, rakovina je vždycky najde.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
5: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Hajde. Mr. Bullshit.
1: Crazy Radio. Odbyla 20. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio.
1: Další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. května, 20 hodin. Český showbiznis opět ukazuje, že láska si nevybírá, zatímco rozvody frčí jako pendolino, například u brzo bohatých, kteří teď řeší, komu zůstane společná sbírka desek. Aspoň že my obyčejní smrtelníci se pereme jen o to, kdo má vynést koš, což je proti tomuhle úplná brnkačka.
5: Ze společnosti.
6: Kuriozní zásah zažili strážníci v Týně nad Vltavou, když v lese našli bednu, ve které podle oznámení leželo lidské tělo. Místo nebožtíka se však ukázalo, že jde o silikonovou panu ze sex shopu, kterou zloděj po krádeži odhodil, protože ho její obsah asi moc neuspokojil. Majitelce byla figurína vrácena, takže se na ní zloděj nakonec ani nepodíval, ale spíš se jí štítil.
5: Kultura.
6: Češi se stále více oddávají digitální lásce, a to i té pořádně horké. Nový výzkum ukázal, že lechtivé zprávy, fotky a videa si posílá už zhruba třetina naší populace, nejvíc pak mladší generace. Takže, milí posluchači, bacha na to, co posíláte, nikdy nevíte, kdo to může vidět.
5: Sport.
6: Český sport, nebo spíš bulvár kolem něj, zase jede na plné obrátky, tentokrát kvůli herečce Michaele Pecháčkové a hokejovému kapitánovi Romanu Červenkovi. Lidi se hádají, jestli je mladá herečka jen zamilovaná, nebo jestli jí Červenka s 18-letým věkovým rozdílem jen zvedl tržní hodnotu. No, láska si zkrátka nevybírá, ale když se k tomu přidají prachy a sláva, tak se o tom, sakra, mluví víc.
5: Doprava.
6: Takže bacha na cesty, děcka. Po celé republice se to dneska zase solidně mele, například na Kladensku došlo k nehodě se zraněním a další karamboly hlásí z Náchodska i Písecka. Vypadá to, že někteří řidiči si asi spletli silnici s autodromem, tak držte volant pevně a hlavně s rozumem, ať nedopadnete jako ti šašci, co blokují silnice.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká víceméně zataženo a občasný déšť s teplotami, které se vyšplhají na příjemných 14 až 16 stupňů, večer klesnou k 10. No a zítra to bude taková šedá nuda, déšť a mraky, teploty se sotva vyškrávou nad 11, 12 stupňů, což je na povídání si na lavičce s lahváčem celkem na prd. Takže, pokud jste plánovali venkovní dovádění, raději si připravte domácí pohodu, nějakou tu deku a třeba i rozpustilé hrátky pod peřinou, venku to fakt nebude žádná hitparáda.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio.

co nás trefí v čího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Diego.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Mám kamarádku, co je těhotná a neví, od koho to má. Tak jsem jí poradil, ať si udělá fotku a pošle ji na Facebook. Všichni kluci, co jí to udělali, tam kliknou na, to se mi líbí.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. května, 21 hodin večer. Na českém venkově se rozjíždí nová vlna digitálních vztahů, kdy si místní zemědělci místo randění posílají fotky úrody, aby zjistili, kdo má na poli většího macka. Někteří prý už kvůli tomu začali hnojit i vlastní zahrádku, jen aby se pochlubili. Co na to manželky, se raději neví.
5: Ze společnosti.
6: Týn nad Vltavou zažil nefalšovaný poprask, když tamní strážníci vyjížděli k nálezu bezhlavého těla v bedně, které se ukázalo být silikonovou panou. Pravděpodobně ukradenou figurínu vrátili majiteli, kterého zřejmě obsah balíku neuspořil natolik, aby s ním dál nakládal, takže ji tam prostě vyhodil. Co na to říct, jen v Česku se najde takováhle prdel.
5: Kultura.
6: Jedna pražská galerie se včera proslavila dost nečekaně, když se ukázalo, že největší zájem nevzbudila drahá plátna, ale spíš instalace s nahými figurínami. Prý tam lidi chodili víc než na Vltavu, jen aby si mohli udělat selfie s odhalenými kusy umění, a to je přitom teprve začátek. Kurátoři jsou z toho v prdeli, ale návštěvnost mají rekordní.
5: Sport.
6: Fotbalista Tomáš Chorý dostal ve Slavii stopku za červené karty, přesto se objevil v širší nominaci reprezentace na mistrovství světa. Mezitím ho vtipně láká do svých řad plzeňský Tadej Sokol Manětín, který vzkázal, že červené karty pro ně nejsou překážkou, protože v okrese jsou stejně za pacienty. Takže, pánové, snad se Chorý na mistrovství světa ukáže v lepším světle, než jakým ho poslal do sprchy sudí.
5: Doprava.
6: Tak schválně, kdo si dnes střihnul pěkných pár desítek kilometrů na D1, protože tam kamiony stály v 50-kilometrové koloně jak prdel na hrnci, hlavně směrem na Brno. Místo romantiky s partnerem se ti řidiči mohli akorát tak nudit s volantem v klímě a koukat do zrcátka, jestli jim tam náhodou někdo neleze. Snad aspoň zbylo na kafe, aby jim při tom čekání neupadla víčka.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. V páteční večer se Česká republika zahalí do oblačného kabátu a místy nás skrápí déšť. Rtuť teploměru se přitom protáhne mezi 5 a 10 stupňů Celsia, takže na žádné velké odhalování to dneska fakt nebude. Zítra, v sobotu, nás bohužel čeká déšť po většinu dne a teploty se vyšplhají jen k 6 až 11 stupňům. Ideální čas zalézt pod deku s nějakým pořádným úlovkem, co vy na to?
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

Jde Vojta s Hegrem po parku, ne, a viděl tam sochu nahé ženy, jak si takhle přes ní drží list. Hegr říká Vojtovi, podívej se, člověče, na tu sochu. Na to se dá složit básnička. Říkal, tak říkej. No, který pak to humorist dal jí přes tu list? Vojta říkal, ježiš, to je dobrý, to musím říct doma, starý. Dojde doma. Říkal, ty stará, my ti jdeme s Hegrem takhle po parku, ono ti je tam socha nahý ženský, takhle si tam drží list. On ti na to hned složil básničku. Jo, počkej, jak to bylo. Jo, už vím. Který pak to humorist dal jí přes tu piču

Fantasy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fan. To je Crazy Radio. To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 15. května, slaví svátek Žofie. Toto krásné jméno má řecký původ a znamená moudrost. Všem Žofím přeji, ať mají den plný radosti a štěstí.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. května, 22 hodin večer. Češi si teď zjevně zvykají na každou volovinu a nejnovějším hitem je chlastání energetických nápojů před sexem, protože údajně vydržíš déle a seš víc v ráži, což zní spíš jako recept na infarkt než na pořádnou milostnou akci. Odborníci sice varují, že ti z toho akorát tak praskne cévka, ale co by lidi neudělali pro pořádný zážitek, že? Hlavně ať pak na tu pohotovost dojedou sami, protože tohle fakt není práce pro záchranku.
4: Ze společnosti.
5: V Týně nad Vltavou řešili strážníci bizarní nález, v lese se povalovala bedna, co vypadala jako lidské tělo. Ukázalo se, že šlo jen o realistickou silikonovou panu ze sex shopu, kterou tam někdo nejspíš nechal vychladnout po bujaré noci. Pachatele krádeže už vypátrali, zjevně ho ale obsah balíku neuspokojil natolik, aby si ho nechal.
4: Kultura.
5: Plzeň zažívá loutkové pozdvižení. Divadlo Jektyla slaví z té narozeniny Hurvínka světovou premiérou hry SKUP a ta se nebere moc vážně. Místo suchého životopisu Josefa skupina bídne kabaret plný nadhledu, humoru a překvapení. Prostě taková jízda, jakou by si zasloužil každý showman. Takže pokud chcete vidět, jak se dává nová prdel starým loutkám, víte, kam vyrazit.
4: Sport.
5: Tak to máme čerstvé ze sportovního plácku. Místní fotbalisté z Horní Dolní, známí spíš pro své pivní břicho než fotbalové umění, po heroickém remízovém zápase srazili rozhodčímu kalhoty, protože jim prý odmítl písknout jasnou penaltu. Fanoušci to ocenili skandováním, pravda a láska nad pískoviště, a sudí radši utekl s rudým zadkem pryč.
4: Doprava.
5: Zahraniční silničáři prý přišli na geniální trik, jak donutit řidiče zpomalit, a není to žádná nová pokuta. Místo kulatých padesátek se objevují značky s 50,4 km za hodinu, což mozek donutí zpozornět a uvědomit si limit. Teď jen doufáme, že to naše řidiče spíš zaujme, než že by si pomysleli, že se jim jenom porouchala tabule.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Venku je teď už pěkná kosa, ručička teploměru se drží kolem 9 stupňů Celsia, ale přes den se slibovalo až 16. Zítra nás čeká podobná přehánková estráda s maximy kolem 12 stupňů, takže ty trenky s jednorožci si nechte raději na jindy, dokud se pořádně neoteplí.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: chlap jde po poli, najednou kouká, tam vidí malinký mužík, místo očí baterky, místo uší sluchátka, s tykadlama, celý zelený, tak k němu přijde a povídá, Ježišmarja, ten mužík povídá, to koukáte, co? Vidíte mimozemšťana, co? Pa, no to jsem ještě nikdy neviděl. Povídá, a promiňte, odkaď jste? On povídá, mimozemšťan z Marzu. Povídá, a prosím vás, to tam mají všichni takhle místo očí baterky?
1: A všichni.
0: Všichni mají místo uší normálně sluchátka s těma tykadlama?
1: Pán všichni.
0: Pa Ježišmarja, co máte krásných zlatých prstenů s brilliantama? To mají tam taky všichni? Pa ne, jenom my Židi.
2: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 15. května, slaví svátek Žofie. Toto krásné jméno má řecký původ a znamená moudrost. Všem Žofím přeji, ať mají den plný radosti a štěstí.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky. Minimum.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč si blondýnka strčila do zadku prezervativ? Protože slyšela, že to chytá na každou díru.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně f.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. května, předposlední, 23. hodina večerní. Představte si tu drzost, dva neznámí lidé se seznámili v letadle a rovnou si to rozdali ve vzduchu, a to ani nemuseli čekat na přistání, co na to asi říkali ostatní pasažéři. Holka, když to na vás přijde, tak to na vás přijde, a holt letadlo je taky jenom dopravní prostředek, no ne. Hlavně, že se nikomu nic nestalo, kromě teda morálky, ta asi letěla jako první.
4: Ze společnosti.
5: Tak to je fakt v prdeli, když se tvoje jméno stane celosvětovým hitem jako to nejhorší, co můžeš mít. Řeč je o Miluši, které prý na internetu hádají o 30 let víc, jen co se představí. Kurva, to si pak člověk radši hned po porodu změní občanku na Xantipu.
4: Kultura.
5: Tak, jaro nám rozkvetlo naplno a s ním i jeden zatraceně svěží módní trend, květiny na spodním prádle. Designéři prý posílají jasný vzkaz, ukažte svého vnitřního kvítka tam, kde slunce obyčejně nesvítí. Takže, jestli se vám letos na zadku objeví růže, nebojte se, není to alergie, ale vrchol kulturního vkusu.
4: Sport.
5: Víte, co je to za masochismus? Jeden borec z Vysočiny si dal za úkol vlézt na kopce nad 600 metrů celkem 1,5-6-7krát za rok. To už musel mít nohy jako z kaše a manželka ho asi neviděla ani na záchodě. Gratulace, ty jeden šílenci, za takovou dřinu.
4: Doprava.
5: Kurva, 50-kilometrová šňůra kamionů před Brnem na D1, to je zase lahůdka pro všechny, co se tam serou kvůli německým svátkům. K tomu jedna nehoda a máte dokonalou kombinaci na celonoční objímání volantu. Takže si tam v klidu užijte romantiku v plechovce, my ostatní se budeme jenom smát.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Jestli jste si mysleli, že tahle zima už konečně dala s bohem, tak se držte, protože se k nám o víkendu vrací chlad a déšť, obzvlášť na Moravě to bude na pořádnou průtrž mračen, takže si ty vaše nové letní šaty, dámy, nechte ještě schované. Přes den se teploty vyšplhají jen na bídných 12 až 16 stupňů, na východě dokonce jen 8 až 12, takže žádný opalování, spíš leda tak nasadit kulicha a brečet nad osudem. Neděle se sice pokusí o trochu slunce, ale spíš tak, aby nám ukázala, co nám uteklo, a vy budete mít čas přemýšlet, jestli ta kocovina, co si přes tenhle mokrý víkend pořádně vypěstujete, stála za to.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, to si takhle povzdechne starší chlap. Dnešní mládež cítí hrůzu před svatbou. To se pozná pokrok ve vzdělání. Já až do svatby nevěděl, co je to hrůza. Je to fakt, že ti mladí cucáci se ženit opravdu nechtějí. Mimochodem, víte, jak se říká nechutnýmu cucákovi? Hovnocuc.

je fajn. To je Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Odbyla půlnoc.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 16. května, půlnoc. Lidi si prý ve velkém stěžují na kvalitu rande přes seznamky, protože tam místo pořádných chlapů s břichem a peněženkou, naráží jen na selfiečka s filtrama a keci o zdravém životním stylu. Očividně se nám mění generace a místo pořádných ožralců, co pošlou brzy domů, máme hipstry s veganským proteinem. Takže dámy, pokud hledáte pořádného chlapa, co vám zaplatí pivo a nebude vám kecat do vašeho KFC kyblíku, hledejte raději v hospodě než na Tinderu.
4: Ze společnosti.
5: Policie v Týně nad Vltavou řešila bizarní nález, v lese se místo mrtvoly objevila silikonová pana, která zjevně sloužila k uspokojování jistých lidských potřeb. Ukázalo se, že balík s erotickou pomůckou byl majiteli ukraden od domu, ale zloděj zřejmě nebyl spokojen s obsahem a odhodil ji do lesa. Asi měl zloděj jiné představy, co si s ukradeným balíkem počít, než se pachtit s plastovou kundou v křoví.
4: Kultura.
5: Včera po premiéře českého filmu v Lucerně se to prý pořádně rozjelo. Herečky Tereza Ramba a Jenovéfa Boková tam v Obětí fešáků řádili, že by se jeden divil, a k tomu se rozjařená Solaříková s Farnou střískali jako dobytek. Taková ta správná česká kulturní prdelka, co?
4: Sport.
5: Na Pálavě se zítra cyklisti zase poměří v tom, kdo má tvrdší prdel na sedle a silnější stehna do kopců. Amatérský závod slibuje uzavřené silnice, takže nikdo nemůže dělat, že ho tlačí termín na pivo s kamarády. Hold, pot a slzy potečou proudem, než si ti šílenci zaslouží tu zasranou medaili.
4: Doprava.
5: Dnes ráno se dálnice D1 u Brna změnila v peklo na zemi, když se tam vysypaly stovky kilo syrových klobás. Řidiči místo nadávání raději čuchali k té masové pohromě a někteří si dokonce jednu dvě plnili do tašky. Policie to sice považuje za zdržení, ale místní masna už má plné ruce práce s objednávkami na dálniční speciál.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska v noci to bude na piču, teploty se drží kolem pouhých 4 až 9 stupňů Celsia, takže si na to, co byste chtěli předvést, raději hoďte deku. Zítra přes den sice vystoupáme na o něco veselejších 12 až 16 stupňů, ale déšť vás bude šukat po celé republice, hlavně na Moravě a ve Slezsku, kde to bude chcat jak z konve, až se vám z toho zkroutí trenýrky. Takže dámy, schovejte podprsenky, pánové, na svůj verkajk si vezměte pláštěnku, zítra prostě bude hnusně.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: setkání nejstarších lidí na světě. Televize z Moskvy, z Leningradu přijede a ten reportér říká: vážení přátelé, dnes je slavný den. Dnes se zde v údolí sejdou nejstarší lidé na světě. Tady Aran Chamihardze, nejstarší muž světa, 168 let. Dobrý den, Arane. Chtěl jsem se vás zeptat, jak se cítíte. Já se cítím dobře. Máte nějaké sourozence? Jo, mám bráku, o 2 roky mladšího. A jak dlouho jste neviděl svého bratra? No, naposledy jsem ho viděl před 142 lety na svatbě. Povídá: a myslíte, že byste po tolika letech svého bratra poznal? Ano, jistě. Tak kde takhle, tam stojí ty dětkové. Tohle to je můj brácha. Povídá: no to je fantastické. A mohl byste nám prozradit, jak jste mohl po 142 letech poznat svého bratra? Pomohl? Podle saka.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum informací. Maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: je skocknul do kapsy, jak ten barman na mě kouká, říká, nezdá se vám to nějaký neekonomický, jako? Si dáte teda to pivo a tu skockou snalete do kapsy? Říká, to já si dělám za svoje peníze, to je přece můj problém a do toho jako co, a vůbec, když to mi prdel. Z té kapsy taky vyleze bílá myška, pá. A váš kocour taky.
1: Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio. Santana. Aight.

0: odbyla první hodina.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
3: pecky.
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách. Ze společnosti.
7: Tak to vypadá, že někteří čeští majitelé mazlíčků mají vážně kuriozní vkus, když si nechávají svým chlupáčům třpitivě potumit varlata, aby jim prý zvedli sebevědomí. Lol. Hold, když už to visí, ať to aspoň září. Tohle je fakt důkaz, že nuda v Česku rozhodně nehrozí a fantazii se meze nekladou ani u psích koulí.
6: Kultura.
7: Kdo by to řekl, že národ Karla Gotta se takhle rozjede, ale nová data ukazují, že každý třetí Čech si vesele šňupe digitální porno, pardon, posílá si lechtivé zprávy, fotky a videa. Hlavně mezi mladýma od 18 do 29 let lítají online prasárny horem dolem. Takže až vám v noci pípne mobil, nečekejte zprávu od maminky, ale spíš od nějakýho úchyláka s pytlíkem plným digitálních kokotin.
6: Sport.
7: Tak to vypadá, že v Edenu zase někdo moc chlastal, protože se šívaní fanoušci vtrhli na hřiště jak stádo splašených krav a Sparta tak vyhrála derby bez práce. Předseda Tvrdík se sice dušuje, že zavede rozpoznávání ksichtů a konec dialogu, ale podle všeho si z toho udělal hlavně pořádné pr. No, uvidíme, jestli teď budou na místo skandálů lítat góly, nebo jen další pokuty.
6: Doprava.
7: Tak to je fakt k nevíře. Na Smíchově včera chlap spadl pod rozjíždějící se autobus, nalitej jak dán s přes 3 promile, ale kurva, odešel po svých. Někteří lidi mají prostě štěstí jak prase, nebo spíš to byl anděl strážnej s pořádnou kocovinou, co si taky přihnul.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás zase čeká taková ta typická česká sračka, bude zataženo a místy pěkně proprší, hlavně na východě si to užijete. Denní teploty vyšplhají na 11 až 16 stupňů, v noci se pak můžete těšit na 4 až 6, takže zase žádné velké svlékání, holky. No a jestli si myslíte, že ten déšť smije vaše hříchy, tak to jste pěkně v prdeli.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jdou dva opilci po kolejích a jeden unaveně poznamená: to jsou ale dlouhý schody. A druhej na to: to by mi zase tak nevadilo, ale to zábradlí je strašně nízko.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: muziky, minimum info, maximálně fun.
1: To je crazy,
0: to je crazy radio.